0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne

Bezdonky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostinských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic, odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání, odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdonky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Hezký čtvrteční 28. květen vám přeje Nikol Hlaváčová a vy právě posloucháte Rádio Kroměříž. Dneska nám svátek slaví Vilém. Vilém je jméno germánského původu, jenž vzniklo ze jména Wilhelm, spojeného z výrazů vil, vůle či touha a helm, přilba či ochrana. Takže význam jména Vilém se vykládá jako ochranou je má vůle nebo taky rytíř velké přilby. A takových Vilémů máme v Česku přes 6,5 tisíce. Taky dnes máme Světový den her, což je velmi veselý významný den, tak snad doufám, že si dnes dovolíte být i trochu hraví, protože i dospělí by neměli zapomínat na to, jaké to je si hrát. Takže vám přeji hravý 28. květen.
0: Rádio Kroměříž a megahity.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánována na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu Kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Hraní jízda
0: na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si

0: Rádio Kroměříž.
1: V poslední době jsem si všimla zvýšené popularity nakupování věcí z druhé ruky, což jsem i celkem ráda. Sama totiž dost často nakupuju věci právě od někoho. Ať už jsou to knihy, někdy i nábytek, ale nejčastěji oblečení. Většinou si totiž z módních trendů moc nevyberu a dělá mi větší radost objevit originální kousek u někoho doma, co by ho rád poslal dělat radost někam dál. No a o těch výhodnějších cenách se ani nemá cenu zmiňovat. Já sama nakupuji nejčastěji oblečení a knihy a to vlastně i prodávám dál. Hlavně my ženy známe tu hromadu oblečení, co vytřídíme ze skříně, kterou už nenosíme, ale je nám líto to jen tak vyhodit a tak scháníme někoho, komu by ty naše kousky ještě udělaly radost. No a pak i ty výčitky, kdy si opět koupíte něco hezkého, samozřejmě nejsou tak velké.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
3: Richarde! Co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

music for this song. Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hlavníte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Tak mi to teda nandej. Nandej.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký čtvrteční 28. květen vám přeje Nikol Hlaváčová a vy právě posloucháte Rádio Kroměříž. Dneska nám svátek slaví Vilém. Vilém je jméno germánského původu, jenž vzniklo ze jména Wilhelm, spojeného z výrazů vil, vůle či touha a helm, přilba či ochrana. Takže význam jména Vilém se vykládá jako ochranou je má vůle nebo taky rytíř velké přilby. A takových Vilémů máme v Česku přes 6,5 tisíce. Taky dnes máme Světový den her, což je velmi veselý významný den, tak snad doufám, že si dnes dovolíte být i trochu hraví, protože i dospělí by neměli zapomínat na to, jaké to je si hrát. Takže vám přeji hravý 28. květen.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Chlapeček brečí, nesmíš ho.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Dopravní situace na výpadovkách je vážná, nikoliv je to.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Od dubna letošního roku se město Kroměříž zapojilo do projektu Podpora sociální práce a zřízení místa prvního kontaktu v Kroměříži. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální péče v Kroměříži. Mezi klienty se řadí především seniori, pracující s nízkými příjmy a samoživitelé. Často jsou to lidé, kteří se do problematické situace dostali nečekaně a mnohdy ne vlastní vinou, například v důsledku zdravotních problémů svých nebo svých blízkých. Projekt bude realizován do 30. června 2028 a je zaměřený na sociální pomoc zmíněným osobám, na podporu soběstačnosti, na edukaci, prevenci a případné posílení možnosti znovu začlenění do společnosti.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 28. května, kdy v tento den roku 1310 princezna Eliška Přemyslovna uprchla z Pražského hradu v přestrojení za stařenu. V roce 1889 byla ve Francii založena firma Michelin. V roku 1935 proběhl první let německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109. A v tento den roku 1937 byl oficiálně otevřen most Golden Gate Bridge v San Francisku. 28. května se narodili československý prezident Edvard Beneš, francouzský herec Jean-Paul Loth, australská zpěvačka Kylie Minogue, britská herečka Carey Mulligan nebo americký herec Cameron Boyce. 28. května je také Světový den her. To byly události 28. května a já vám z Rádia Kroměříž přeji, aby váš dnešní 28. květen proběhl podle vašich představ.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic, odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání, odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v Evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Hezký čtvrteční 28. květen vám přeje Nikol Hlaváčová a vy právě posloucháte Rádio Kroměříž. Dneska nám svátek slaví Vilém. Vilém je jméno germánského původu, jenž vzniklo ze jména Wilhelm, spojeného z výrazů vil, vůle či touha a helm, přilba či ochrana. Takže význam jména Vilém se vykládá jako ochranou jemá vůle nebo taky rytíř velké přilby. A takových Vilémů máme v Česku přes 6,5 tisíce. Taky dnes máme Světový den her, což je velmi veselý významný den, tak snad doufám, že si dnes dovolíte být i trochu hraví, protože i dospělí by neměli zapomínat na to, jaké to je si hrát. Takže vám přeji hravý 28. květen.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství.

0: na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
1: Kroměřížsko.
0: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánována na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu Kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Thank you.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Richarde, co děláš?
8: Spravuju ti to světlo.
7: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
8: Ale prosím tě, koho bysme volali?
7: No, vidíš, co jsem ti říkala?
9: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
10: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťka. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homerstav stavební firma, M-Service prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: V poslední době jsem si všimla zvýšené popularity nakupování věcí z druhé ruky, což jsem i celkem ráda. Sama totiž dost často nakupuju věci právě od někoho. Ať už jsou to knihy, někdy i nábytek, ale nejčastěji oblečení. Většinou si totiž z módních trendů moc nevyberu a dělá mi větší radost objevit originální kousek u někoho doma, co by ho rád poslal dělat radost někam dál. No a o těch výhodnějších cenách se ani nemá cenu zmiňovat. Já sama nakupuji nejčastěji oblečení a knihy a to vlastně i prodávám dál. Hlavně my ženy známe tu hromadu oblečení, co vytřídíme ze skříně, kterou už nenosíme, ale je nám líto to jen tak vyhodit a tak scháníme někoho, komu by ty naše kousky ještě udělaly radost. No a pak i ty výčitky, kdy si opět koupíte něco hezkého, samozřejmě nejsou tak velké.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci Žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání Žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního Žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků Žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Sladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Od dubna letošního roku se město Kroměříž zapojilo do projektu Podpora sociální práce a zřízení místa prvního kontaktu v Kroměříži. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální péče v Kroměříži. Mezi klienty se řadí především seniori, pracující s nízkými příjmy a samoživitelé. Často jsou to lidé, kteří se do problematické situace dostali nečekaně a mnohdy ne vlastní vinou, například v důsledku zdravotních problémů svých nebo svých blízkých. Projekt bude realizován do 30. června 2028 a je zaměřený na sociální pomoc zmíněným osobám, na podporu soběstačnosti, na edukaci, prevenci a případné posílení možnosti znovu začlenění do společnosti.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Kalendárium.
2: Dnes je 28. května, kdy v tento den roku 1310 princezna Eliška Přemyslovna uprchla z Pražského hradu v přestrojení za stařenu. V roce 1889 byla ve Francii založena firma Michelin. V roku 1935 proběhl první let německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109. A v tento den roku 1937 byl oficiálně otevřen most Golden Gate Bridge v San Francisku. 28. května se narodili československý prezident Edvard Beneš, francouzský herec Jean-Paul Loth, australská zpěvačka Kylie Minogue, britská herečka Kerry Milligan nebo americký herec Cameron Boyce. 28. května je také Světový den her. To byly události 28. května a já vám z Rádia Kroměříž přeji, aby váš dnešní 28. květen proběhl podle vašich představ.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťka. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velký.

0: Mi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký čtvrteční 28. květen vám přeje Nikol Hlaváčová a vy právě posloucháte Rádio Kroměříž. Dneska nám svátek slaví Vilém. Vilém je jméno germánského původu, jenž vzniklo ze jména Wilhelm, spojeného z výrazů vil, vůle či touha a helm, přilba či ochrana. Takže význam jména Vilém se vykládá jako ochranou jemá vůle nebo taky rytíř velké přilby. A takových Vilémů máme v Česku přes 6,5 tisíce. Taky dnes máme Světový den her, což je velmi veselý významný den, tak snad doufám, že si dnes dovolíte být i trochu hraví, protože i dospělí by neměli zapomínat na to, jaké to je si hrát. Takže vám přeji hravý 28. květen.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíkaj.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické

0: rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
1: Kroměřížsko.
0: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typu na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice chystá před létem tradiční melanomový den. Jedna z nejpopulárnějších preventivních akcí je naplánovaná na středu 3. června. Zájemci si mohou nechat zkontrolovat svá znaménka před letní sezónou. Melanom je nejzávažnějším typem rakoviny kůže. Tradičně se spojuje s mateřskými znaménky, ale vyvinout se může i kdekoliv jinde na kůži. Dokáže skrytě metastázovat do všech důležitých orgánů, jako jsou například plíce, střeva nebo mozek. Proto je jeho včasné odhalení tolik důležité. Na kožní ambulanci, která sídlí v prvním patře budovy B areálu Kroměřížské nemocnice, vyčlenili pro prevenci 3. června čas od 8 do 10.30 a znovu od 12.30 do 14.30 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém Seat Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v Evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský.

0: Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: but you're just a boy.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: V poslední době jsem si všimla zvýšené popularity nakupování věcí z druhé ruky, což jsem i celkem ráda. Sama totiž dost často nakupuju věci právě od někoho. Ať už jsou to knihy, někdy i nábytek, ale nejčastěji oblečení. Většinou si totiž z módních trendů moc nevyberu a dělá mi větší radost objevit originální kousek u někoho doma, co by ho rád poslal dělat radost někam dál. No a o těch výhodnějších cenách se ani nemá cenu zmiňovat. Já sama nakupuji nejčastěji oblečení a knihy a to vlastně i prodávám dál. Hlavně my ženy známe tu hromadu oblečení, co vytřídíme ze skříně, kterou už nenosíme, ale je nám líto to jen tak vyhodit a tak scháníme někoho, komu by ty naše kousky ještě udělaly radost. No a pak i ty výčitky, kdy si opět koupíte něco hezkého, samozřejmě nejsou tak velké.
1: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na Kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Základní škola ve zlínské části Štípa má nové odborné učebny. Při přebudování podkroví školní budovy vznikla multimediální učebna pro výuku cizích jazyků i učebna zaměřená na přírodní vědy. Jazyková učebna je vybavena počítači, softwarem pro výuku jazyků, digitálními fotoaparáty, sluchátky, dotykovými tablety i interaktivním displejem místo klasické tabule. V učebně pro přírodní vědy mají žáci k dispozici například virtuální realitu, drony, 3D tiskárny či 3D skenery. Součástí úprav byly také kabinety pro učitele a nové hygienické zázemí. Bezbariérový přístup do školy zajistí nový výtah. Přibylo venkovní schodiště. Vybudování učeben stálo přes 56 milionů korun. Evropské dotace činily 40,5 milionů korun. Zbytek zaplatilo město Zlín.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Bye.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikola Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci Žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání Žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního Žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků Žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základní škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům rady.

0: Ty města Kroměříže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmo

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Od dubna letošního roku se město Kroměříž zapojilo do projektu Podpora sociální práce a zřízení místa prvního kontaktu v Kroměříži. Cílem projektu je řešení nepříznivé situace klientů prostřednictvím rozšíření dostupnosti ambulantní a terénní sociální péče v Kroměříži. Mezi klienty se řadí především seniori, pracující s nízkými příjmy a samoživitelé. Často jsou to lidé, kteří se do problematické situace dostali nečekaně a mnohdy ne vlastní vinou, například v důsledku zdravotních problémů svých nebo svých blízkých. Projekt bude realizován do 30. června 2028 a je zaměřený na sociální pomoc zmíněným osobám, na podporu soběstačnosti, na edukaci, prevenci a případné posílení možnosti znovu začlenění do společnosti.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
4: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
1: Kroměřížsko.
0: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se první červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostinských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic, odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání, odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmo.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Listen, my good friend. Listen how the story ends.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

mám nejspíš kočku s erorem. It's a kind of magic.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: Kroměříž.
1: Hladíte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic. Odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání. Odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě zácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Už letos v létě dorazí do kin nový film Christophera Nolana a tentokrát to bude poprvé v jeho kariéře čistokrevná fantasy. Nebyl by to ale Nolan, aby i v příběhu italského krále Odyssea nenašel zrnko realismu. Odysseův příběh zná snad každý, kdo se někdy prošel okolo učiva pro základní školy. Homérův epos vypráví o italském králi, který přelstil obranu nedobytné Troji, jeho cesta zpět domů se však protáhla na dlouhých, strastiplných a zdánlivě nekonečných 10 let. Během níž se střetl s mnoha nadpřirozenými nepřáteli a musel čelit i hněvu bohů. Dosud není jasné, jak moc věrný Nolan Homérovu dílu zůstane a zda se dočkáme všech štací, které epos popisuje. Rozhodně ale dojde na ostrov obrů i kyklopů, které odhaluje i čerstvá upoutávka, dělící pozornost na epické putování italského lídra a jeho mužů a na jeho choť, která čelí mnohým nápadníkům, kteří by se rádi ujali království Itaka. Do kin dorazí Odyssea již za 2 měsíce, a to 16. července. Poprvé navíc půjde o film natočený kompletně IMAX kamerami a taky je to první snímek, na jehož premiéru se lístky do kina kupovaly rok dopředu a byly během chvíle beznadějně vyprodané po celém světě. A jestli tohle neznačí filmovou událost roku, tak já už vážně nevím.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uherskohradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Archeoskanzen v Modré představuje poklady Velké Moravy. Klenotnice vznikla v podzemí. A ve Zlíně bude omezení MHD. Půlmaraton v neděli uzavře část centra. Sedmi linkám změní trasu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. A i když plochou svého katastru je Modrá nejmenší obcí u nás, každoročně sem zamíří více než 200 000 turistů. Součástí archeoskanzenu je unikátní klenotnice Velké Moravy. Nový mohutný betonový objekt vyrostl pod zemí a vstup do něj je umístěný v budově, která ilustruje život nejbohatších vrstev Velké Moravy. Jde o místo, které ukazuje ty nejcennější artefakty z doby před více než tisícem let. Jedná se o nezvykle pojatou moderní expozici pro vystavení nejvzácnějších archeologických nálezů, která zároveň zajišťuje ideální podmínky i pro jejich uložení a také slouží i jako trezor. Přeshraniční projekt, který umožnil vznik klenotnice Velké Moravy, byl nazvaný Společné dědictví od Římanů po Velkou Moravu. Příspěvek fondů Evropské unie na celý projekt byl 1,5 milionu eur.
0: Zlínsko.
1: Cestující ve zlínské MHD

0: Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici. Tam bude možný přestup na linku X2.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

rád, o otazník.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

žít, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Město Otrokovice chce snižovat nehodovost. Má novou strategii BEZIP do roku 2030. A Kunovicemi projela po 2 letech jízda králů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, to je cesta, ve které pokračuje město Otrokovice. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou strategii BEZIP města Otrokovice na období 2026 až 2030, která navazuje na dosavadní aktivity města, národní i krajskou strategii v oblasti dopravní bezpečnosti a stanovuje další konkrétní kroky pro nadcházející roky. Cílem nové strategie je dlouhodobě snižovat počet dopravních nehod i jejich následků. Mezi priority patří ochrana chodců a cyklistů, bezpečnější místní komunikace, sklidňování dopravy v obytných lokalitách nebo prevence rizikového chování řidičů. Dokument se věnuje také rozvoji cyklistické dopravy, bezpečnosti v okolí škol či podpoře veřejné dopravy. Otrokovice byly vůbec prvním městem v České republice, které si v roce 2018 zpracovalo vlastní místní strategii BEZIP. Na ní nyní nově připravovaný dokument plynule navazuje a rozpracovává opatření pro další období.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Od panského dvora v Kunovicích vyjela družina více než 20 jezdců na koních ozdobených různobarevnými věnci, zabouchala na dřevěná vrata jednoho z domů a dožadovala se nového krále. Tak minulou neděli vrcholil program jízdy králů v Kunovicích. Jízda králů s bohatým doprovodným programem se v Kunovicích koná jednou za 2 roky. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Ve Zlínském kraji se jízda králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, koná na 3 místech. V Hluku se jezdí jednou za 3 roky, naposledy to bylo loni. Každoročně se koná pouze ve Vlčnově, letos týden po kunovické jízdě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio